Radio B.

I'm used to it by now. Just breathe.

Radio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Blue. Hey. Matusi. V. Kinky. Huh. Blue. Huh. Put it down. Put it down.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma, s náma. Teprve žiješ. Rádio B.cz.

tvýho ultratypu, tak bychom tady všem naservírovali, že nesmíš ustoupit ani uhnout z cesty na obzor. Kdybychom byli opravdoví swaggeři hardkorovýho typu, tak bychom tady vám všem vyrili díru do hlavy, že správnej máš styl, takže Bešiktaš ne, jen Trabzonspor.

Flegmatik manžel trilkuje si pomatený tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozlídne se zařve a. Kytarista na Ečko, prakamaráda strategicky pověsí, a když se zhoupne dámu,

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na jednání na úřadu vlády, kde byli přítomni odborníci na lidská práva a politiku závislostí, včetně Andreje Babiše, atmosféra příliš neodpovídala serióznímu setkání. Podle Matěje Holana, šéfa Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, mělo jednání až komediální charakter. Odborníci vyjádřili nespokojenost s návrhy změn, které byly pro ně nepřijatelné a nedostatečně promyšlené. V Praze existuje nejužší ulička, která má i vlastní semafor a je předmětem sousedských sporů kvůli rostoucímu počtu návštěvníků. Ulička vede k restaurační zahrádce u Vltavy a problémy s ní spjatými zasahovala tento týden i radnice Prahy 1. Před lety se zde zasekla korpulentní turistka a trvalo asi 2 hodiny, než ji dokázali vyprostit. Více než 5 milionů českých domácností obdrželo příručku nazvanou 70-20 hodin, která pomáhá připravit se na první 3 dny krize. Podle analýzy Institutu pro krizovou komunikaci KRIT z 83% příjemců příručka vzbudila pozornost a 2/3 si ji nechali. Tato iniciativa dokazuje význam osvěty v oblasti krizové připravenosti. Premiér Andrej Babiš zvažuje zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let kvůli nedostatečné regulaci. Tato psychoaktivní látka je momentálně dostupná v licencovaných obchodech pro osoby starší 18 let. Další diskuse o možném zvýšení věkové hranice, úplném zákazu či větší regulaci probíhaly mezi vládními představiteli a odborníky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Neboj se uvolnit na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Skotské duo Boards of Canada přichází s albem Inferno, jejich prvním po 13 letech, které vydává label Warp Records. Nové album obsahuje okultní obraznost a záhadné samply, jež vytváří nesmírně poutavou hudbu, pokořující dosavadní vrcholy jejich tvorby. Klasičtí fanoušci i noví posluchači ocení jejich magickou schopnost vytvářet atmosférické zvukové krajiny. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Roman Červenka poté, co český tým podlehl Finsku 4-1 na mistrovství světa, otevřeně přiznal, že jim chyběl favoritní status. Tento zkušený 40-letý kapitán nebral vinu na sebe, ale viděl turnaj jako důležitou zkušenost pro mladé hráče. S vyrovnanou myslí uznal, že výsledek zápasu odpovídal realitě výkonu týmu z Notaje ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík přiznal, že měl obavy o postup českých hokejistů do čtvrtfinále před mistrovstvím. Klíčový zápas s Finskem zdůraznil potřebu lepší přípravy, hlavně po zápasu s Kanadou. Po svém posledním utkání u národního týmu nechce rozdávat rady svým nástupcům. Ve věku 60 let nás opustil slavný hokejista Claude Lemieux, který získal 4 Stanleyovy poháry. Přitom ještě v pondělí držel olympijskou pochodeň při předzápasovém rituálu v Montrealu. Claude odehrál během kariéry stovky zápasů a jeho odkaz zůstane navždy v srdcích fanoušků. Coach Glasner vedl Crystal Palace k triumfu v evropském poháru, čímž zkompletoval pohádkový příběh klubu, který ve 2010 stál na pokraji krachu. Fanoušci slaví úspěch a spekuluje se o jeho odchodu za šikem. Po vítězství v FA Cupu po 120 letech loni je to další nezapomenutelný okamžik. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: grateful. I'm grateful.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Radio B.
1: Spolupráce dvou velkých men, Hot Since 82 a Runny Mental, přinesla tuhle povenenou houseovku Be Strong. Vy posloucháte pořad Sebestřed na Rádiu B.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Na jednání na úřadu vlády, kde byli přítomni odborníci na lidská práva a politiku závislostí, včetně Andreje Babiše, atmosféra příliš neodpovídala serióznímu setkání. Podle Matěje Holana, šéfa Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, mělo jednání až komediální charakter. Odborníci vyjádřili nespokojenost s návrhy změn, které byly pro ně nepřijatelné a nedostatečně promyšlené. V Praze existuje nejužší ulička, která má i vlastní semafor a je předmětem sousedských sporů kvůli rostoucímu počtu návštěvníků. Ulička vede k restaurační zahrádce u Vltavy a problémy s ní spjatými zasahovala tento týden i radnice Prahy 1. Před lety se zde zasekla korpulentní turistka a trvalo asi 2 hodiny, než ji dokázali vyprostit. Více než 5 milionů českých domácností obdrželo příručku nazvanou 70-20 hodin, která pomáhá připravit se na první 3 dny krize. Podle analýzy Institutu pro krizovou komunikaci KRIT z 83% příjemců příručka vzbudila pozornost a 2/3 si ji nechali. Tato iniciativa dokazuje význam osvěty v oblasti krizové připravenosti. Premiér Andrej Babiš zvažuje zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let kvůli nedostatečné regulaci. Tato psychoaktivní látka je momentálně dostupná v licencovaných obchodech pro osoby starší 18 let. Další diskuse o možném zvýšení věkové hranice, úplném zákazu či větší regulaci probíhaly mezi vládními představiteli a odborníky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Režisér Steven Spielberg, známý svými filmy jako AI umělá inteligence, vyjádřil na pořadu IMO s Michelle Obamou a Craigem Robinsonem své názory na využití umělé inteligence v kreativitě. Zatímco uznává, že AI může být užitečným nástrojem, zdůrazňuje, že nic nenahradí lidskou duši ve tvůrčím procesu. Spielberg nyní propaguje svůj nový sci-fi film Disclosure Day, který reflektuje aktuální technologickou diskusi. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

To the forward future, let's go.

finger drums, I'm gone. For a future.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Roman Červenka poté, co český tým podlehl Finsku 4-1 na mistrovství světa, otevřeně přiznal, že jim chyběl favoritní status. Tento zkušený 40-letý kapitán nebral vinu na sebe, ale viděl turnaj jako důležitou zkušenost pro mladé hráče. S vyrovnanou myslí uznal, že výsledek zápasu odpovídal realitě výkonu týmu z Notaje ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík přiznal, že měl obavy o postup českých hokejistů do čtvrtfinále před mistrovstvím. Klíčový zápas s Finskem zdůraznil potřebu lepší přípravy, hlavně po zápasu s Kanadou. Po svém posledním utkání u národního týmu nechce rozdávat rady svým nástupcům. Ve věku 60 let nás opustil slavný hokejista Claude Lemieux, který získal 4 Stanleyovy poháry. Přitom ještě v pondělí držel olympijskou pochodeň při předzápasovém rituálu v Montrealu. Claude odehrál během kariéry stovky zápasů a jeho odkaz zůstane navždy v srdcích fanoušků. Coach Glasner vedl Crystal Palace k triumfu v evropském poháru, čímž zkompletoval pohádkový příběh klubu, který ve 2010 stál na pokraji krachu. Fanoušci slaví úspěch a spekuluje se o jeho odchodu za šikem. Po vítězství v FA Cupu po 120 letech loni je to další nezapomenutelný okamžik. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na jednání na úřadu vlády, kde byli přítomni odborníci na lidská práva a politiku závislostí, včetně Andreje Babiše, atmosféra příliš neodpovídala serióznímu setkání. Podle Matěje Holana, šéfa Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, mělo jednání až komediální charakter. Odborníci vyjádřili nespokojenost z návrhy změn, které byly pro ně nepřijatelné a nedostatečně promyšlené. V Praze existuje nejužší ulička, která má i vlastní semafor a je předmětem sousedských sporů kvůli rostoucímu počtu návštěvníků. Ulička vede k restaurační zahrádce u Vltavy a problémy s ní spjatými zasahovala tento týden i radnice Prahy 1. Před lety se zde zasekla korpulentní turistka a trvalo asi 2 hodiny, než ji dokázali vyprostit. Více než 5 milionů českých domácností obdrželo příručku nazvanou 70-20 hodin, která pomáhá připravit se na první 3 dny krize. Podle analýzy Institutu pro krizovou komunikaci KRIT z 83% příjemců příručka vzbudila pozornost a 2/3 si ji nechali. Tato iniciativa dokazuje význam osvěty v oblasti krizové připravenosti. Premiér Andrej Babiš zvažuje zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let kvůli nedostatečné regulaci. Tato psychoaktivní látka je momentálně dostupná v licencovaných obchodech pro osoby starší 18 let. Další diskuse o možném zvýšení věkové hranice, úplném zákazu či větší regulaci probíhaly mezi vládními představiteli a odborníky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zase vás tady zdravím, přátelé z Rádia B. Máme úterý večer nebo pátek dopoledne a máme tady 52. díl pořadu Bass Up na Rádiu B. A jako první věc jsem vzal track od Seekflowa, Joseho Rodrigueze. Oba jsou to Španělé. Track se jmenoval Fenomena. Vyšlo to na Distortion Records v dubnu 26. Při upřímnej poslech na Bčku, zdraví vás DJ Raskal.

budeme pokračovat breakovinou. Tohle je track od Crafty Cuts, jmenuje se All Night. A vyšlo to v květnu 26 na Against the Grain

No přátelé, když jsme u těch breaků, tak bych vás rád pozval na další akci Breakin, která se koná 29. května v pátek v nově přestěhovaném klubu Cíl na Žižkově. A budeme jako vždycky hrát breakbeaty a různý odnože bass music a

jako DJ se nám představí Sonority Live, Act of Mood, DJ Set, Rascal, Esteves a Michael S. Rossignol. Takže se máte na co těšit, je to podobné uskupení, jako jsme měli naposledy. Takže 29. v pátek v klubu Cíl na Žižkově, určitě dorazte. No a teď si dáme další

Black OJA a Freestylers to remixovali. Jmenuje se to Diziska, vyšlo to na Ref Music v roce 25. Příjemný poslech na Bčku, zdraví vás Raskal.

Tak a pokračujeme dál v pořadu Bass Up na rádiu B. Mám tady track od Raby, jmenuje se Chopa. Vyšlo to taky loni září na Primitive UK, třítrackový EPčko, který nese název Svek. Tak přeju příjemný poslech.

Tak přátelé, pokračujeme dál a dáme si nějaký dub. A tohle to je věc od Green Lion Crew, jmenuje se I Smoke Pot. Je to z dvoutrackovýho EPčka, který vyšlo v roce 25. Ještě na tom spolupracoval Roy Summers a Boo Steve. A je to hodně příjemná věcička, myslím, že se hodí do bassupu. Příjemný poslech.

No a přátelé, navážeme ještě jednou věcí z dabu. A je to track od HLZ a jmenuje se Eagle Dub a vyšlo to na jeho desce, už jsem vám hrál, mám pocit, v Liquid Wave je jeden track, vyšlo to na Metalheads teďko v květnu a je to hodně příjemná deska, je tam celkem 16 tracků, takže určitě vyhledejte, dělal to HLZ a LPčko se jmenuje All My Life.

Tak přátelé, posloucháte Rádio Bčko, pořad Bassup, 52. díl. A teď tady mám věc takovou dubo junglovou, výborný track a má skoro 8 minut, trošku jsem ho pokrátil na konci teda, tak se nezlobte. A jmenuje se Dub From The Roots a dělal to Vex, to vyšlo to na D-Storm Records teďko v květnu 26. Příjemný poslech.

No tak to je parádní jízda, co říkáte, tohle z toho můžu. A teď tady mám věc, kterou dělal Jabby. Jmenuje se Acid Tool a vyšlo to na jeho čtyřtrackovým EPčku, který se jmenuje Crack Out You. A vyšlo to na Alright Reserve. A je to taky taková příjemná pohodička. Týpek vydává už docela dlouho tracky a

Tak tohle to byl track Acid Tools, na rádiu Bčko pokračujeme dál a mám tady mýho oblíbence, breakbeatovýho týpka ze Španělska, který se říká Luis Pitti. A teďko mu vyšla v květnu věc, která se jmenuje Go Back a je tak příjemně breakbeatová. Fakt ty Španělé jsou výborní breakbeataři, takže teď co se vydávají, tak převážně je to španělská práce a fakt to musím říct, že to stojí za to. Jako poslouchejte to.

No a přátelé, mám tady další věc, je to takový příjemný breakbeatek, dělal to Tones, jmenuje se to Where Did You Go a vyšlo to na Primitive UK, teďko v květnu, je to čerstvá novinka. Takže užívejte krásný večer nebo příjemný dopoledne v pátek. Zdravím vás, Reskal.

Tak přátelé, tohle to byl producent Tones a následovat bude další příjemná věc od producentky, která se říká 19x93. Nevím, jak to říct anglicky, takže to říkám takhle. A track se jmenuje Shake It Baby a vyšlo to na 17 Audio, taky květen 26, takže novinka. Takže přeju příjemný poslech na Bčku, užívejte buď v úterý večer nebo v pátek dopoledne.

Tak a jedeme dál, dáme si v bassupu trošku nasekaných amenů, junglist a tohleto je Citadel Z a Benji Wild a track se jmenuje Don Georgian.

Tak budeme pokračovat ještě v té zlámanici, tohle je takový klidný junglik. Dělal to Great Classic, Jody Netty a DJ Hype a Haste remixovali. A jmenuje se to Rude Boy Sound a vyšlo to na Great Classic.

Tak máme tady poslední věc dnešního bass-upu. Je to taky takový jungle a dělal to DJ Hybrid a Flex Effect. Jmenuje se to UNV Murder Sound. Vyšlo to na Audio Edict Records. A přátelé, rovnou se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, buďte zdraví. Choďte na mejdany, poslouchejte Rádio Bčko a kdo budete mít čas a chuť, zastavte se 29. května v klubu Cíl na Žižkově. Děláme tam další akci Break-in, takže budeme breakovat celou noc. Mějte se fajn, ahoj.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na jednání na úřadu vlády, kde byli přítomni odborníci na lidská práva a politiku závislostí, včetně Andreje Babiše, atmosféra příliš neodpovídala serióznímu setkání. Podle Matěje Holana, šéfa Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, mělo jednání až komediální charakter. Odborníci vyjádřili nespokojenost s návrhy změn, které byly pro ně nepřijatelné a nedostatečně promyšlené. V Praze existuje nejužší ulička, která má i vlastní semafor a je předmětem sousedských sporů kvůli rostoucímu počtu návštěvníků. Ulička vede k restaurační zahrádce u Vltavy a problémy s ní spjatými zasahovala tento týden i radnice Prahy 1. Před lety se zde zasekla korpulentní turistka a trvalo asi 2 hodiny, než ji dokázali vyprostit. Více než 5 milionů českých domácností obdrželo příručku nazvanou 70-20 hodin, která pomáhá připravit se na první 3 dny krize. Podle analýzy Institutu pro krizovou komunikaci KRIT z 83% příjemců příručka vzbudila pozornost a 2/3 si ji nechali. Tato iniciativa dokazuje význam osvěty v oblasti krizové připravenosti. Premiér Andrej Babiš zvažuje zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let kvůli nedostatečné regulaci. Tato psychoaktivní látka je momentálně dostupná v licencovaných obchodech pro osoby starší 18 let. Další diskuse o možném zvýšení věkové hranice, úplném zákazu či větší regulaci probíhaly mezi vládními představiteli a odborníky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bad.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Skotské duo Boards of Canada přichází s albem Inferno, jejich prvním po 13 letech, které vydává label Warp Records. Nové album obsahuje okultní obraznost a záhadné samply, jež vytváří nesmírně poutavou hudbu, pokořující dosavadní vrcholy jejich tvorby. Klasičtí fanoušci i noví posluchači ocení jejich magickou schopnost vytvářet atmosférické zvukové krajiny. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Roman Červenka poté, co český tým podlehl Finsku 4-1 na mistrovství světa, otevřeně přiznal, že jim chyběl favoritní status. Tento zkušený 40-letý kapitán nebral vinu na sebe, ale viděl turnaj jako důležitou zkušenost pro mladé hráče. S vyrovnanou myslí uznal, že výsledek zápasu odpovídal realitě výkonu týmu z Notaje ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík přiznal, že měl obavy o postup českých hokejistů do čtvrtfinále před mistrovstvím. Klíčový zápas s Finskem zdůraznil potřebu lepší přípravy, hlavně po zápasu s Kanadou. Po svém posledním utkání u národního týmu nechce rozdávat rady svým nástupcům. Ve věku 60 let nás opustil slavný hokejista Claude Lemieux, který získal 4 Stanleyovy poháry. Přitom ještě v pondělí držel olympijskou pochodeň při předzápasovém rituálu v Montrealu. Claude odehrál během kariéry stovky zápasů a jeho odkaz zůstane navždy v srdcích fanoušků. Coach Glasner vedl Crystal Palace k triumfu v evropském poháru, čímž zkompletoval pohádkový příběh klubu, který ve 2010 stál na pokraji krachu. Fanoušci slaví úspěch a spekuluje se o jeho odchodu za šikem. Po vítězství v FA Cupu po 120 letech loni je to další nezapomenutelný okamžik. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

0: I'm a Mike Larson.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: That's capital B R A K E S.
1: I got the habit.
2: Zajímavý akce na dnešek.
3: Ti přináší Rádio B. V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
6: Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V říjnových volbách do Senátu se diskutuje o možném společném postupu hnutí ANO s SPD a motoristy. Ačkoliv někteří členové ANO podporují koalici, jiní preferují samostatné kandidáty. O finální podobě spolupráce rozhodne širší vedení ANO, ačkoliv termín zatím nebyl stanoven. Město Kunštát na Blanensku varuje před zvýšeným výskytem zmí v četové oblasti Kohoutov, oblíbené mezi výletníky. Radnice zveřejnila fotografie klubka hadů, jejichž jed může být smrtelný. Přestože nikdo zatím nebyl zraněn, opatrnost je podle úřadů nezbytná. Česko čelí nejhoršímu demografickému propadu od dob císaře Josefa II. S narozením zhruba 77 600 dětí loni. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje změnu zákona, umožňující umělé oplodnění pro single ženy. Do debaty vstoupil také biznis premiéra Andreje Babiše, což celé situaci dodává další vrstvu složitosti. Na jednání na úřadu vlády, kde byli přítomni odborníci na lidská práva a politiku závislostí, včetně Andreje Babiše, atmosféra příliš neodpovídala serióznímu setkání. Podle Matěje Holana, šéfa Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, mělo jednání až komediální charakter. Odborníci vyjádřili nespokojenost s návrhy změn, které byly pro ně nepřijatelné a nedostatečně promyšlené. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořál. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Oh,

stones and drink from it.

absent.

Slovenska.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V říjnových volbách do Senátu se diskutuje o možném společném postupu hnutí ANO s SPD a motoristy. Ačkoliv někteří členové ANO podporují koalici, jiní preferují samostatné kandidáty. O finální podobě spolupráce rozhodne širší vedení ANO, ačkoliv termín zatím nebyl stanoven. Město Kunštát na Blanensku varuje před zvýšeným výskytem zmí v četové oblasti Kohoutov, oblíbené mezi výletníky. Radnice zveřejnila fotografie klubka hadů, jejichž jed může být smrtelný. Přestože nikdo zatím nebyl zraněn, opatrnost je podle úřadů nezbytná. Česko čelí nejhoršímu demografickému propadu od dob císaře Josefa II. S narozením zhruba 77 600 dětí loni. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje změnu zákona, umožňující umělé oplodnění pro single ženy. Do debaty vstoupil také biznis premiéra Andreje Babiše, což celé situaci dodává další vrstvu složitosti. Na jednání na úřadu vlády, kde byli přítomni odborníci na lidská práva a politiku závislostí, včetně Andreje Babiše, atmosféra příliš neodpovídala serióznímu setkání. Podle Matěje Holana, šéfa Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, mělo jednání až komediální charakter. Odborníci vyjádřili nespokojenost s návrhy změn, které byly pro ně nepřijatelné a nedostatečně promyšlené. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

Začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko a momentálně hlavně fanoušky rapové muziky. Od mikrofonu z Rounického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a užijete si dnešní hodinu nadspanou rapem. Dneska si dáme spoustu skvělých novinek, dáme ale nějakou klasiku, nějaký pozvánky na koncerty, no prostě všechno, na co jste zvyklí v pořadu Boom Bap na Rádiu B. Dneska začneme pěkně z Vostra, spolupráce The Allergies, Andy Cooper a Blabbermouth. Tahle ta trojka se rozhodla udělat track s názvem Dig It Up. Je to velký nášup, Allergies jsou producentský duo z Bristolu, který tvoří takový funk break a vždycky stojí za to si poslechnout jejich nové věci. K tomu Andy Cooper z Los Angeles, který je známý svou energickou flow a kdysi vlastně působil taky v kapele Ugly Duckling. No a k tomu Blabbermouth z Holandska, který nezanevře nikdy na klasický boom bap. Tahle ta trojka vydala novej track Dig It Up a my si ho právě teď pouštíme v pořadu Boom Bap, tak pojďme na to, Boom Bap začíná a já vám přeju příjemný poslech.

Posloucháš Bumbeb na Rádiu Béčko a tohle byla první petelice, která nám odpálila dnešní díl. Track s názvem Dig It Up, o který se nám postarali Allergies, Andy Cooper a Blabbermouth. Výborná věc na začátek, no a my i s další skladbou zůstaneme pěkně v tempu. Máme si něco z Británie, tentokrát to bude spolupráce opět hned několika skvělých men. Jako první je to Skids, což je producent, který je na scéně už od 90. let. Tomu se přidává Milo Stone a Bill Next, což jsou vlastně borci, který držej současnou britskou scénu stále na slušný úrovni. No a společná věc od téhle pánů se jmenuje Hold That a my si to dáváme právě teď v Bumbepu na Bčku. Tak pojďme na to. This is the old day.

Dvojice Planetary a Rave the Lost Cause se spojili na jejich nový track Mechanic Shop a musím říct, že to je pěkný nářez, tak pojďme na to a pozor, ať vám nespadnou skleničky.

do Los Angeles. Píše se rok 2010 a DJ Max ze Cypress Hill vydává svoji kompilační desku Soul Assassins 2, kde najdeme spoustu skvělých tracků a mezi ně patří taky track s názvem Suckers Are Hiding, kde na majku zazní Dilated Peoples. A já tuhle věc nepouštím náhodou, protože Dilated se nám vrací po 11 letech do České republiky a konkrétně na pražskou Štvanici na akci Mystic Skatecout 2026, a to už 27.6. Takže doražte na tuhle skvělou akci, já tam určitě budu a vy doražte taky, protože Mystic vždycky stojí za to. Já věřím tomu, že to bude velká petelice. No a teďko už track Suckers Are Hiding, DJ Max, Dilated Peoples v Boom Bapu na Bčku.

My si taky musíme dát buchetku dnešního dílu. Dneska to bude frérka, která si říká Janset. A je to borkyně, s kterou se přesouváme opět do Evropy, konkrétně do Švédska. Tahle ta frajerka za to umí vzít. A svědčí o tom i následující track, který se jmenuje Counting Blessings. Obí týhle věci se postaral Marcus Price, což je taky borec ze Švédska. Musím říct, že mě to hodně baví.

Pořad Bumbe máme v plném proudu, já doufám, že se bavíte, že si to užíváte. Teď nás čeká rubrika Česká, Slovenská, Pecka. Dneska si dáme track Daniel a konkrétně to bude MC's Remix. Tahle ta věc, kterou mají na svědomí Idea a James Cole, získala cenu Anděl a taky cenu Apollo. No a k té příležitosti udělali právě tenhle ten MC's Remix, kde na majku se střídá hned 15 rapperů Česka a Slovenska. Já nebudu jmenovat všechny, ale jen tak namátkou, to je samozřejmě James Cole, Idea, Nick Tendo, Rest, Hugo Tox, Carlo, Boy Wonder, President Lowrider, MC Gay, Dušan Vlk, Supa, Pain nebo Gleb, ale ještě tam jsou další. Každopádně tahle věc je neskutečná petelice, má to 6 minut, takže trošku delší poslech, ale já věřím, že to stojí za to. Pojďme na to, tahle věc si to zaslouží, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko a my se přesouváme z rubriky Česká slovenská pecka na další rubriku a to je rubrika Album, kam jsem dnes vybral album s názvem Chronic Irresponsibility, který má na svědomí borec, který si říká El Farge. Je to týpek z New Yorku, který ho možná některý z vás nebudou tak dobře znát, každopádně tenhle ten floutek má na svědomí skvělý album, který si dneska pustíme, respektive dvě skladby z něj. A vybral jsem tracky s názvem Worldwide a druhý je Beware. Já jsem tohle album koupil v takovém obchůdku ve Vídni, ve vinyl shopu, v takovém zapadlém krámku a měl tam borec spoustu skvělých desek. Myslím, že tahle věc se nedá jen tak koupit na běžném e-shopu někde u nás v Čechách, možná někde na evropských e-shopech by se dala sehnat, každopádně doporučuji, když takhle někde půjdete v cizině kolem nějakého vinyl shopu tam zajít, protože tam najdete neuvěřitelný poklady stejně jako já, takže pojďme na to, tohle je El Farge a album Chronic Irresponsibility v Bumbepu na B.

No tak jo, bando, dnešní Boombap se nám přehoupl přes polovinu, takže teď si dáme v rychlosti taky nějaký pozvánky na koncerty. Začneme tím nejbližším a to jsou MOP 21.5. v pražském klubu District. Jestli posloucháte reprízu, tak už se to uskutečnilo, ale to nevadí, každopádně jdeme dál. Smith & Wesson a taky Blue Nen Exile 31.5. na Cargo Gallery, to bude skvělá akce, na to se moc těším. Dále tu máme KRS-One 7.6. Lucerna Music Bar. No, máme tu další super koncert a to je Master Ace společně se Champion Sound Live Band a to se uskuteční 14. června v Kafe v Lese. No a poslední, co bych vám chtěl představit, a to už jsem taky dneska zmiňoval, jsou Dilated People z 27.6. na Mystic Skate Cupu 2026. Takže je to zase pěkně nabitý, máme se na co těšit, ale teď už se pojďme vrátit zase k hudbě. Čeká nás novinka, kterou mají na svědomí Qunik, DJ Rhythmatic a Pharaon Monch, track s názvem Comic Con Nerd Shit, věc, která vyšla přednedávnem a my si ji pouštíme právě teď v Boombapu.

0: to the classic. Stále ladíš Boom Bap na Rádiu Bčko, no a my dnes nesmíme taky zapomenout na rubriku Classic, ta nesmí nikdy chybět. Dneska jsem vybral velkou petelici, kterou jsem snad ještě nikdy nehrál v tomhle pořadu, takže napravíme a dáme to hned teď. Gangstar, M.O.P., Who Got Guns, právě teď v rubrice Classic, v pořadu Boom Bap na Rádiu B.
1: The first time ever I saw a gauge.

0: guns, guns, guns, guns, guns,
1: guns. Tak jo, bando, dnešní bubeb se nám blíží nesmyslnou rychlostí ke konci a já bych vám chtěl pustit ještě jednu věc, než se s váma rozloučím, a to je věc, kterou dali dohromady hnedka tři velký blázni, a to Exhibit, Be Real a Demrick. Vydali společný album s názvem This Thing of Ours. Je to neskutečná petelice, rozhodně doporučuji. Dáme si jednu věc tohle alba s názvem Fired Up a pojďte usoudit sami, jestli to stojí za to. Já myslím, že rozhodně. Tohle je bubeb na Bčku a za chvilku se loučíme.

třeba jste si nějaký z těch novinek, který jsem pouštěl, uložili do vašich playlistů, to by mě potěšilo. Každopádně, jestli vy máte nějaký skladby, který byste chtěli, abych někdy zahrál v Boombapu, klidně naposílejte na e-mail lopo@radiob.cz. Já to rád pustím, to je to nejmenší, co můžu udělat. No a my se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Boombap na Rádiu Bčko. Nakonec samozřejmě nesmí chybět Wu-Tang. Dneska si dáme něco od panáčka, který si říká Ghostface Killa, a dáme si skladbu s názvem One. Mám mega rád, tak pojďme na to a my se slyšíme příště v Boombapu na Bčku. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Radniční věž ve Znojmě byla oceněna jako nejlépe opravená památka na Jižní Moravě za loňský rok. V soutěži zvítězila v hlavní kategorii velkých staveb. Oprava Božích muk v Novém Šaldorfu Sedlešovicích a obnova malby v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově také získaly uznání. V říjnových volbách do Senátu se diskutuje o možném společném postupu hnutí ANO s SPD a motoristy. Ačkoliv někteří členové ANO podporují koalici, jiní preferují samostatné kandidáty. O finální podobě spolupráce rozhodne širší vedení ANO, ačkoliv termín zatím nebyl stanoven. Město Kunštát na Blanensku varuje před zvýšeným výskytem zmí v četové oblasti Kohoutov, oblíbené mezi výletníky. Radnice zveřejnila fotografie klubka hadů, jejichž jed může být smrtelný. Přestože nikdo zatím nebyl zraněn, opatrnost je podle úřadů nezbytná. Česko čelí nejhoršímu demografickému propadu od dob císaře Josefa II. S narozením zhruba 77 600 dětí loni. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje změnu zákona umožňující umělé oplodnění pro single ženy. Do debaty vstoupil také biznis premiéra Andreje Babiše, což celé situaci dodává další vrstvu složitosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Dáme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Slávia a Sparta se znovu střetnou ve finále poháru žen FAČR, kde Spartianky letos přerušily čtyřleté králování Slávie. Diváci se mohou těšit na další napínavý zápas mezi těmito odvěkými rivaly, sledovat ho mohou na ČT Sport a ČT Sport Plus. Kdo ví, možná nás překvapí některý z týmů nějakou nečekanou fotbalovou exhibicí. Na ostravském turnaji Beach Pro Tour Elite se nedařilo českým beach volejbalistům, když Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem podlehli Francouzům 24-26 a 17-25. I Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou okusili porážku od Nizozemců. Bodový souboj končil 23-20 a 16-25. Do boje o playoff tak musí české páry vložit veškeré síly, aby fanoušci mohli jásat radostí. Na šampionátu v hokeji byla česká reprezentace ve čtvrtfinále vyřazena Finskem, které vyhrálo 4-1. Útočník Matěj Blumel přiznal, že týmu chyběla větší vyrovnanost a produktivita, což vedlo k porážce. Vystoupení národního týmu Matěj komentoval s tím, že věřil ve větší úspěch. Národní tým Česka opouští mistrovství v roce 2024 bez medaile po porážce od Finska se skórem 1-4. Debata odborníků odkryla různé úhly pohledu na švýcarské ambice a silné stránky Finska. Moderátor Tomáš Řanda nás provedl důkladnou analýzou s talentem pro humor a bezkonkurenční znalostí hokejových perliček. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Radniční věž ve Znojmě byla oceněna jako nejlépe opravená památka na Jižní Moravě za loňský rok. V soutěži zvítězila v hlavní kategorii velkých staveb. Oprava Božích muk v Novém Šaldorfu Sedlešovicích a obnova malby v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově také získaly uznání. V říjnových volbách do Senátu se diskutuje o možném společném postupu hnutí ANO s SPD a motoristy. Ačkoliv někteří členové ANO podporují koalici, jiní preferují samostatné kandidáty. O finální podobě spolupráce rozhodne širší vedení ANO, ačkoliv termín zatím nebyl stanoven. Město Kunštát na Blanensku varuje před zvýšeným výskytem zmí v četové oblasti Kohoutov, oblíbené mezi výletníky. Radnice zveřejnila fotografie klubka hadů, jejichž jed může být smrtelný. Přestože nikdo zatím nebyl zraněn, opatrnost je podle úřadů nezbytná. Česko čelí nejhoršímu demografickému propadu od dob císaře Josefa II. S narozením zhruba 77 600 dětí loni. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje změnu zákona umožňující umělé oplodnění pro single ženy. Do debaty vstoupil také biznis premiéra Andreje Babiše, což celé situaci dodává další vrstvu složitosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Zlomený beaty na B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Skotské duo Boards of Canada přichází s albem Inferno, jejich prvním po 13 letech, které vydává label Warp Records. Nové album obsahuje okultní obraznost a záhadné samply, jež vytváří nesmírně poutavou hudbu, pokořující dosavadní vrcholy jejich tvorby. Klasičtí fanoušci i noví posluchači ocení jejich magickou schopnost vytvářet atmosférické zvukové krajiny. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Slavia a Sparta se znovu střetnou ve finále poháru žen FA Chair, kde Spartianky letos přerušily čtyřleté králování Slavie. Diváci se mohou těšit na další napínavý zápas mezi těmito odvěkými rivaly, sledovat ho mohou na ČT Sport a ČT Sport Plus. Kdo ví, možná nás překvapí některý z týmů nějakou nečekanou fotbalovou exhibicí. Na ostravském turnaji Beach Pro Tour Elite se nedařilo českým beach volejbalistům, když Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem podlehli Francouzům 24-26 a 17-25. I Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou okusili porážku od Nizozemců. Bodový souboj končil 23-20 a 16-25. Do boje o playoff tak musí české páry vložit veškeré síly, aby fanoušci mohli jásat radostí. Na šampionátu v hokeji byla česká reprezentace ve čtvrtfinále vyřazena Finskem, které vyhrálo 4-1. Útočník Matěj Blumel přiznal, že týmu chyběla větší vyrovnanost a produktivita, což vedlo k porážce. Vystoupení národního týmu Matěj komentoval s tím, že věřil ve větší úspěch. Národní tým Česka opouští mistrovství v roce 2024 bez medaile po porážce od Finska se skórem 1-4. Debata odborníků odkryla různé úhly pohledu na švýcarské ambice a silné stránky Finska. Moderátor Tomáš Řanda nás provedl důkladnou analýzou s talentem pro humor a bezkonkurenční znalostí hokejových perliček. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Radniční věž ve Znojmě byla oceněna jako nejlépe opravená památka na Jižní Moravě za loňský rok. V soutěži zvítězila v hlavní kategorii velkých staveb. Oprava Božích muk v Novém Šaldorfu Sedlešovicích a obnova malby v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově také získaly uznání. V říjnových volbách do Senátu se diskutuje o možném společném postupu hnutí ANO s SPD a motoristy. Ačkoliv někteří členové ANO podporují koalici, jiní preferují samostatné kandidáty. O finální podobě spolupráce rozhodne širší vedení ANO, ačkoliv termín zatím nebyl stanoven. Město Kunštát na Blanensku varuje před zvýšeným výskytem zmí v četové oblasti Kohoutov, oblíbené mezi výletníky. Radnice zveřejnila fotografie klubka hadů, jejichž jed může být smrtelný. Přestože nikdo zatím nebyl zraněn, opatrnost je podle úřadů nezbytná. Česko čelí nejhoršímu demografickému propadu od dob císaře Josefa II. S narozením zhruba 77 600 dětí loni. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje změnu zákona umožňující umělé oplodnění pro single ženy. Do debaty vstoupil také biznis premiéra Andreje Babiše, což celé situaci dodává další vrstvu složitosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Rovný beat na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Režisér Steven Spielberg, známý svými filmy jako AI umělá inteligence, vyjádřil na pořadu IMO s Michelle Obamou a Craigem Robinsonem své názory na využití umělé inteligence v kreativitě. Zatímco uznává, že AI může být užitečným nástrojem, zdůrazňuje, že nic nenahradí lidskou duši ve tvůrčím procesu. Spielberg nyní propaguje svůj nový sci-fi film Disclosure Day, který reflektuje aktuální technologickou diskusi. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Slávia a Sparta se znovu střetnou ve finále poháru žen FAČR, kde Sparťanky letos přerušily čtyřleté králování Slávie. Diváci se mohou těšit na další napínavý zápas mezi těmito odvěkými rivaly, sledovat ho mohou na ČT Sport a ČT Sport Plus. Kdo ví, možná nás překvapí některý z týmů nějakou nečekanou fotbalovou exhibicí. Na ostravském turnaji Beach Pro Tour Elite se nedařilo českým beach volejbalistům, když Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem podlehli Francouzům 24-26 a 17-25. I Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou okusili porážku od Nizozemců. Bodový souboj končil 23-20 a 16-25. Do boje o playoff tak musí české páry vložit veškeré síly, aby fanoušci mohli jásat radostí. Na šampionátu v hokeji byla česká reprezentace ve čtvrtfinále vyřazena Finskem, které vyhrálo 4-1. Útočník Matěj Blumel přiznal, že týmu chyběla větší vyrovnanost a produktivita, což vedlo k porážce. Vystoupení národního týmu Matěj komentoval s tím, že věřil ve větší úspěch. Národní tým Česka opouští mistrovství v roce 2024 bez medaile po porážce od Finska se skórem 1-4. Debata odborníků odkryla různé úhly pohledu na švýcarské ambice a silné stránky Finska. Moderátor Tomáš Řanda nás provedl důkladnou analýzou s talentem pro humor a bezkonkurenční znalostí hokejových perliček. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

díl, takže si dáme nějaký novinky, takový melodičtější, likvidový věci, trošku pak přitvrdíme, ale ne až tak moc. Takže mám pár příjemných tracků. Tohle to dělal Elside a Subsid. Jmenuje se to Is What They Say.

Tak přátelé a posluchači Rádia Bčka, mám tady další track ze Zlámaných vod a dělal ho Tyke a Prestige spolupracoval a jmenuje se Life for You Nightbur a vyšlo to teďkon

Mám tady další EPčko, který vyšlo v březnu na Invicta Audio a dělal Hardly D. A tenhle ten track, co vám chci pustit, na něm ještě spolupracoval PDX a Evie, to naspívala. Jsou tam 4 tracky celkem, jmenuje se to Rise EP a jsou to taky příjemný, klidný záležitosti. Pojďme na to.

Sugar Sweet. Vyšlo to v dubnu na V Recordings. A fakt příjemná letní vysluněná věcička.

No, mám tady takovou skočnější věcičku, opět to vyšlo na Focus Recordings, teďko květnová novinka, producent Joya vydal 4-trackový EPčko a jmenuje se Bluebird, stejně jako tenhle track, takže si to pojďme užít, fakt příjemný track. Posloucháte Rádio Béčko.

No a teď vám pustím věc, která mě zaujala hodně a jmenuje se Fat Twins, dělali Obi-Wan, londýnský producent. Spolupracoval na tom ještě Craterus a Ill Truth. Vyšlo to na 6-trackovým EPčku, který se jmenuje A Dystopian Love Story EP. Vyšlo to na RBL Music Publishing květen 26. Přeju vám příjemný poslech z Rádia B. Moje díl.

pořadu Liquid Wave. Budeme pokračovat. Mám tady track, který dělal A-Audio. Jmenuje se Don't You a vyšlo to teďko v květnu na Four Corners. Celkem 3 trackový EP.

Byla novinka na Spearhead Records, nám teďko začne hrát a dělá jí Dilemma, Winslow a TRAC a jmenuje se Vibe Check, taky květnová novinka. Posloucháte Radio Bčko, pořád Liquid Wave.

Tak to byla celkem příjemná věc, aspoň pro mě teda, doufám, že i pro vás. Posloucháte pořad Liquid Waves a teď si dáme track, který dělal Katyn Edge a Fox a jmenuje se Catch Flight a vyšlo to taky v květnu na Play Music.

0: No a mám tady další pecičku, dělal to Kausfolk koncert a Acid Pur to remixoval. Jmenuje se to Scare Tactics a vyšlo to na Kausfolk koncert Recordings, květnová záležitost a dost mě baví. Pojďme na to, Radio Bčko, pod Liquid Waves. Zdraví tě, DJ Rascal.
1: Listen up, you said this in front of me. Check.

A teď si dáme takovou odlehčenou příjemnou věc a dělal ji Lensman a Red Days a Pinty a Natasha Kanga a tato zpívala. Je to příjemná záležitost, jmenuje se to Heat is so heavy a vyšlo to na North Quarter taky teďko v květnu. Příjemný poslech.

Liquid Waves. Tak pořadu Liquid Waves si dáme pořádný likvidek a dělal to polský producent, který se říká Alexus. A jmenuje se to Make This Moment. Celkem tři tracky na EPčku a do třetice

0: Tak po řadu Liquid Wave pokračujeme dál. A mám tady další track, myslím si, že už asi předposlední dneska. Dělal to The Light, jmenuje se to Until October. Vyšlo to na Influenza Media, taky květnová novinka. A celkem dva tracky.
1: Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels.

music of the wheels.

Přátelé, budeme se muset rozloučit. Mějte krásný pátek a celý víkend. A zdraví vás DJ Rascal. Užívejte si příjemného počasí a poslouchejte Rádio Bčko. Mám

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Začíná pořad Exkluziv na Rádiu B.
2: Zdravím vás, posluchači Rádia B. Jmenuji se Oldřich Sik Junior, hraji už od konce 90. let v zemích, jako je Německo, Rakousko, Česko, Thajsko a tak dále. Nějaká ta produkce už je také venku, lze ji najít na internetu pod mým jménem. A dnes jsem si pro vás připravil na pořad Exkluziv spíše jemnější set z tracků, které jsem dostal z londýnského promopoolu Jukebox. No a teď už jen užijte muziky a hlavně buďte zdraví. Rave on!

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Patrta, vítám všechny posluchače Rádia B a chci vás pozvat k poslechu úplně novýho dílu pořadu Houpando Grande. Takže volume doprava a jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol in a broom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Rádiu B.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Fastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

A zdravím Bianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně, čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotá. Nevadí. To už nevadí.

a reklamní vložku máme za sebou. A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, myšmaše.

Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Já nevím, furt. Každopádně dáme si nějakou tu fejkovou realitu.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Art a Lo Belle na Majku a track s názvem Stereo. Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Víš, už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál. 4. února Broxy a nejen tam, nicméně Broxy bude i moje maličkost.

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vint IC a Cvrkoslávka Zelenýho. Zdravím do Roudnického studia, právě jeho. A následně pokračuje DJ Cynic a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing. Kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdan, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to deal. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

Ale teď už noha, moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád. A Gypsy

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
2: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o dva interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drum bassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drum bassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.